0: Takova ženská musí mít peněz.
1: Ježiši, bože mno,
0: ale víte, člověku se všechno peze.

0: Ami, Jestri takováženská, má taky mužský.
1: Ojo, ojo, to jestli no kudrno.
0: Usakla, mě to ani nejde do.

0: A ja chcę opravdu jmenovala Elian.
1: Elian McGregor, štít to pod tím dopisem.
0: Pardon, tam je jenom E-M. Nic, nic.
1: To samozřejmě znamená Elian McGregor.
0: To už znamená třeba Emilia Marti, Eugenia Montes, nebo Tizik Milíkem.
1: Ale to Elian McGregor.
0: Alle spies. Elina Makropoulos, Rekines, Reti. Bist du mir, Angela?
1: Mutter der Jagd,
0: der Bitte. Sabet ihr Schäf, euch ja kämpfig, Berlina, Kobi. Naros in dem Block, wo wir Tatsade, wo ich stupado, aus dem Natel, Schestnatz. Auf Natel, im Saab, ich ertuffle. Nomen infantis Ferdinand Makropoulos, Storz, Nemanchevski, Otelz, Linehan, Nater, Elina Makropoulos.